ale kde jenom začít? Tak řeknu blbej vtip, ale bude to stačit. Řeka je špinavá, po dešti týdenním, přes sedm pražských mo-

ten hejnek a přece nestratí snad ani jedno své ptáče na konci velkého mořského letu. Moře je veliký pták, vyletí až do oblak a potom se snad

se skotačí a honí se rádu, jako by skrývalo hlubiny smutné, tam někde.